0: Brnicích a Slovácko zůstává mezi elitou.
1: Info Express, Rádia Kroměříž.
0: Z více než 300 kroměřížských prváčků se v uplynulých dnech stali opravdoví čtenáři. V Manském sále arcibiskupského zámku je totiž slavnostně pasoval zámecký knihovník Cyril Měsíc. Děti nejprve složili čtenářský slib a následně byli symbolicky poklepáním mečem povýšeny do stavu čtenářského. Kromě dárků získali noví čtenáři také volný vstup na zámeckou věž. Slavnostní pasování se letos zúčastnilo celkem 340 dětí ze 7 kroměřížských základních škol.
1: Uherskohradišťko.
0: Zlínský kraj přispěje 1 000 000 korun na opravu střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťsku. Historická památka je ve špatném technickém stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká a hrozí další poškození celé budovy. Peníze pomohou financovat nejrozsáhlejší etapu rekonstrukce. Celkové náklady na obnovu střechy přesáhly 2 000 000 korun a práce mají skončit do konce roku 2027.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Klub českých turistů díky tomu obnoví téměř 1000 kilometrů pěších tras, zkontroluje další cyklostezky a postará se také o údržbu směrovníků nebo turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno přibližně 2,5 tisíce kilometrů turistických tras a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Fotbalisté Slovácka si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu. V odvetě baráže porazili doma Artis Brno 3-0 a po celkovém skóre 7-1 jednoznačně potvrdili prvoligovou příslušnost. O výhře rozhodli hráči z Uherského Hradiště už během první půlhodiny utkání.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu

0: Připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
1: Zlínsko.
0: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 000 uchazečů, přičemž více než 3 000 studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
1: Rádio Kroměříž Sport.
0: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Z prvňáčků v Kroměříži se stali opravdoví čtenáři. Zlínský kraj pomůže zachránit střechu kostela ve Stříbrnicích a Slovácko zůstává mezi elitou.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z více než 300 kroměřížských prváčků se v uplynulých dnech stali opravdoví čtenáři. V Manském sále arcibiskupského zámku je totiž slavnostně pasoval zámecký knihovník Cyril Měsíc. Děti nejprve složili čtenářský slib a následně byli symbolicky poklepáním mečem povýšeny do stavu čtenářského. Kromě dárků získali noví čtenáři také volný vstup na zámeckou věž. Slavnostní pasování se letos zúčastnilo celkem 340 dětí ze 7 kroměřížských základních škol.
0: Uherskohradišťko.
1: Zlínský kraj přispěje 1 000 000 korun na opravu střechy kostela svatého Prokopa ve Stříbrnicích na Uherskohradišťku. Historická památka je ve špatném technickém stavu. Do střechy dlouhodobě zatéká a hrozí další poškození celé budovy. Peníze pomohou financovat nejrozsáhlejší etapu rekonstrukce. Celkové náklady na obnovu střechy přesáhly 2 000 000 korun a práce mají skončit do konce roku 2027.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos podpoří turistické značení částkou 600 tisíc korun. Klub českých turistů díky tomu obnoví téměř 1000 kilometrů pěších tras, zkontroluje další cyklostezky a postará se také o údržbu směrovníků nebo turistických map. Ve Zlínském kraji je aktuálně vyznačeno přibližně 2,5 tisíce kilometrů turistických tras a kraj jejich obnovu podporuje pravidelně už od roku 2007.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Fotbalisté Slovácka si zajistili účast v nejvyšší soutěži i pro příští sezónu. V odvetě baráže porazili doma Artis Brno 3-0 a po celkovém skóre 7-1 jednoznačně potvrdili prvoligovou příslušnost. O výhře rozhodli hráči z Uherského Hradiště už během první půlhodiny utkání.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce s Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním, niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. I na Hradišťku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž byla opět oceněna za třídění odpadu ve Zlínském kraji mezi městy druhá. V Uherském Brodě vznikne moderní centrum robotiky a festivalový půlmaraton ve Zlíně přilákal rekordní počet běžců.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříž obhájila druhé místo v soutěži o keramickou popelnici mezi městy Zlínského kraje nad 15 000 obyvatel. Soutěž oceňuje města za podporu třídění odpadu a Kroměříž získala také finanční odměnu 20 000 korun od Zlínského kraje. Radnice v posledních letech rozšířila například kontejnery na kovový a bioodpad nebo sběr použitých olejů a textilu. Podle posledních rozborů se navíc výrazně zlepšilo třídění odpadu přímo mezi obyvateli města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Brodě vznikne nové centrum průmyslové robotiky a umělé inteligence za více než 40 milionů korun. Moderní tzv. Living Lab nabídne studentům práci s technologiemi, které dnes využívají firmy v praxi, například s robotikou, automatizací, virtuální realitou nebo umělou inteligencí. Projekt připravuje tamní průmyslová škola společně se Zlínským krajem a centrum má sloužit nejen studentům, ale také firmám nebo veřejnosti.
0: Zlínsko.
1: Ve Zlínském kraji byl letos při přijímacích zkouškách největší zájem o odborně zaměřené maturitní obory. V prvním kole se na střední školy dostalo téměř 6 000 uchazečů, přičemž více než 3 000 studentů zaměřili právě na odborné školy. Velký zájem byl také o gymnázia, která v některých případech zaplnila téměř všechna nabízená místa. Podle kraje se letos na čtyřleté obory dostalo přes 93% uchazečů, což patří k nejlepším výsledkům v republice.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Centrum Zlína v neděli ovládl festivalový půlmaraton Monet plus Zlín, který letos přilákal rekordních více než 2000 běžců z 12 zemí. Hlavní závod ovládl Filip Vabroušek, mezi ženami zvítězila Adéla Hajtlová. Kapacita všech tratí byla letos poprvé v historii vyprodána více než měsíc před startem. Součástí akce byl také charitativní program, díky kterému organizátoři podpoří handicapované mladé sportovce ze Zlínska.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamenné a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: To se nám to hvízdá. Hraní zda na radě.

0: Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví, je tady u nás v Kroměříži. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.
2: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
3: Richarde! Co děláš?
4: Spravuju ti to světlo.
3: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
4: Ale prosím tě, koho bysme volali?
3: No, vidíš, co jsem ti říkala?
5: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže Kroměříž. Hlavně v klidu.
6: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Láska je láska. Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin je provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
2: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
2: Chlapeček brečí, nesmí žohnout.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Dopravní situace na výpadovkách města je vážná, nikoliv všechno.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické. Uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: I na Zlínsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
0: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8x denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen z našeho regionu tentokrát, ale z Kroměříže. Ta se chystá na letní sérii akcí Léto na nádvoří, která nabídne koncerty i zábavná vystoupení pod širým nebem. Program přinese vystoupení například kapely Progress 2, show baviče Jiřího Krhuta a koncert rockového zpěváka Karla Sentence. Akce propojí domácí i zahraniční hudbu a nabídne i humor a autorskou tvorbu. Nádvoří v centru města se tak znovu promění v letní kulturní prostor pro veřejnost. Tak si to nenechte ujít. Více informací na oficiálních stránkách města Kroměříže.
0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz. Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
1: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

Metalinda. Nebo hoveda.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Posloucháte megahity milénia. Právě teď na Rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž. Konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních Svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
3: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenice zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu vzkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Richarde, co děláš?
5: Spravuju ti to světlo.
4: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
5: Ale prosím tě, koho bysme volali?
4: No, vidíš, co jsem ti říkala?
6: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Společnost Homer Stav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo, výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický Bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
4: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
5: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
6: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám.

0: Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz.
1: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž s

0: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž mediální partner.
1: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q.

Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě v sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
2: Come on. Let's do this, gang.

0: Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj se suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.

Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádio Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2028.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž, jsme si blíž. InfoExpress, Rádio Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8x denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupily týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Oh, yeah.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pojďme na novinky nejen v našem regionu. Konkrétně se podíváme na plavby po Moravě. Z Kroměříže do Klasic znovu vypluje turistická loď po řece Moravě. Lidé si užijí dvouhodinovou plavbu a pohled na okolní krajinu přímo z hladiny řek. Přes léto budou další termíny plaveb a zájemci si budou moci pronajmout i celý člun pro výlety nebo oslavy. Loď vyplouvá od Erbenova nábřeží v Kroměříži, a to pravidelně ve středu ve 3 a o víkendech nejčastěji v 10. Přičemž v období letních prázdnin provoz rozšířen. Také o úterní a čtvrteční plavby ve 3 hodiny. V září se bude možné nalodit ve středu ve 3 a o víkendech 10. Tak si užijte krásnou letní pohodu nejen s Rádiem Kroměříž, ale třeba i na vodě.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness Hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Ojte, Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: 103,3, 107 a 88,2 FM.
3: Rádio Kroměříž, jsme si...

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Společnost Homerstav najdete v Kroměříži na Skopalíkově ulici. Zabýváme se komplexní stavební činností, včetně inteligentních instalací vycházejících z průmyslové automatizace. Umíme, co jiní neumí.
2: Richarde, co děláš?
3: Spravuju ti to světlo.
2: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
3: Ale prosím tě, koho bysme volali?
2: No, vidíš, co jsem ti říkala.
4: Jiskří vám to doma? Helm. Elektromontáže, Kroměříž. Hlavně v klidu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Sunday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I play for you.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu vzkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž. Mont Blanc, Mont Everest a nyní i Mont Kovo. Pokud vaše podnikání roste pořád vzhůru a potřebujete nové větší prostory, pak to rychle a profesionálně vyřeší Mont Kovo. Montované haly na klíč. Za 30 let jsme postavili více než 1000 hal po celém Česku i Slovensku. Pro všechny druhy podnikání. A postavíme i tu vaši. Kvalita, individuální přístup a komplexní služby. Pomůžeme vám dostat se na vrchol. Mont Kovo. Jedničky v montovaných halách. www.montkovo.cz
4: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baví. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přijme pohodový den s Rádiem Kroměříž, konkrétně se teď spolu podíváme do Zlína. Tady totiž pokračuje modernizace světelných křižovatek a přechodů pro chodce. Možná jste si toho teď v posledních dnech všimli. Každopádně tato akce má zlepšit plynulost dopravy a zvýšit bezpečnost ve městě. Práce se postupně dotknou několika lokalit, včetně centra, Jižních svahů i Malenovic, a přinesou i dílčí dopravní omezení. Tak se na ně prosím nezlobte. Město koordinuje úpravy tak, aby doprava zůstala funkční pro veřejnost i záchranné složky. Celý projekt má skončit v druhé polovině roku 2026. Takže počítejte s tím, že pokud teď budete projíždět následující měsíce Zlínem, může to být občas trošku o nervy, ale každopádně Rádio Kroměříž vám k tomu pustí aspoň super muziku, tak buďte s námi a přejeme hezký den.
2: Přijďte si vybrat ze široké škály sazenic zeleniny, trvalek, balkónovek, bylinek a dalšího sortimentu do rodinného zahradnictví Mirwald v Bezměrově. Kvalita zaručena. Vše si pěstujeme sami. V Bezměrově sledujte ukazatele u hlavní cesty.
3: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se první červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8krát denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
0: Open Air Festival. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
2: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Změna je život a to se ví, je tady u nás Kroměříž. Město Kroměříž má novou členku rady, která nahradila bývalého radního. Jde o první personální změnu ve vedení města v aktuálním volebním období. Zastupitelé zároveň rozhodli, že počet členů zastupitelstva zůstane i v příštím období stejný. Tak všem radním držíme palce, ať vám to jde, ať se hlavně daří.

0: Rádio Kroměříž.
1: Tady jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme. Kroměříž rozšiřuje pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci. Projekt podpoří hlavně seniory, samoživitele a pracující s nízkými příjmy, kteří potřebují sociální poradenství, terénní pomoc nebo podporu při návratu do běžného života. Ve městě nově funguje také místo prvního kontaktu v budově městského úřadu v ulici 1. máje, kde lidé získají základní informace a pomoc ze sociální oblasti. Projekt potrvá až do června roku 2020.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

0: Meta Venda. Nebo hovega.sk. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Sucho stále trápí nejenom náš region, ale Zlínský kraj vydá letos na boj s suchem v lesích zhruba 7,3 milionů korun. Peníze podpoří opatření jako úpravy lesních cest, budování propustků, vsakovacích prvků a menších nádrží, které zpomalí odtoky vody a vrátí zpět do krajiny. Cílem je tedy zlepšit schopnost lesů zadržet vodu a omezit dopady sucha. Podporu získá 14 projektů napříč regionem, tak doufejme, že to letošní léto nebude na to sucho nakonec tak drastické, uvidíme, necháme se překvapit. Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž.
2: Odměňte své blízké jedinečným požitkem. Wellness hotel Sladovna v Černé Hoře nabízí hostům komfortní ubytování, gastronomické speciality, luxusní wellness s neopakovatelnou atmosférou, ale je to i místo pro pořádání školení a konferencí. Hotel Sladovna je jen 25 km od Brna a pyšní se i pivními lázněmi. Více informací najdete na www.hotelsladovna.cz.
3: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
4: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.
5: I na Zlínsku jsme si blíž.
6: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Co děláš?
1: Spravuju ti to světlo.
0: Cože? Ty si nepamatuješ, jak to dopadlo minule? Říkala jsem ti, ať zavoláš někoho, kdo to fakt umí.
1: Ale prosím tě, koho bysme volali?
0: No, vidíš, co jsem ti říkala?
2: Jiskřívám to doma. Helm. Elektromontáže. Kroměříž. Hlavně v klidu.
3: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
4: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8krát denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidé

0: lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Queen,

nebo hovedá.sk. Slováci, my jsme radi, že máme také krásné baby. Vstupenky pouze online na www.výstaviště-kroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. A na akci poteče proudem Krušovický bohem. Více na www.radiokroměříž.cz. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na Kroměřížském výstavišti.

0: Rádio Kroměříž.
1: S létem a hezkým počasím přichází i opravy. Kroměříž připravuje rekonstrukci radniční věže na historické budově radnice na Velkém náměstí. Oprava zlepší technický stav věže, obnoví fasádu, kamene a kovové prvky, vnitřní prostory i systém pohonu a odbíjení věžních hodin. Práce také zvýší bezpečnost kolem radnice, protože odstraní riziko pádu omítky nebo kamenných částí. Rekonstrukce začne v červnu. Rekonstrukce začne v létě a skončit má až v červnu 2027.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Rádio Kroměříž ve Zlíně na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Výjimečný koncert v srdci přírody. Areál Kamínka v Roštíně u Kroměříže. Koncert Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska. Pátek 12. června od 19 hodin. Otevření areálu již ve 4 odpoledne. Vstupenky v síti SMS Ticket nebo na webu kamínka.cz. Přijďte si poslechnout Lucí Bílou na Kamínku.
1: Rádio Kroměříž vás zve na historické dny na hradě Kurovice. Akce se koná o víkendu 6. a 7. června a začíná v sobotu v 10 hodin slavnostním průvodem. Těšit se můžete na šermířské soutěže, na příjezd Albrechta z Valdštejna i na večerní koncert kapely Quanti Minoris. Podrobnosti na www.kurovice.info. Potkáme se 1. červnový víkend na hradě v Kurovicích. Zve Rádio Kroměříž, mediální partner.

0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.
1: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Z

prachy, si za něj lekou blíž. Jo, jo, karton na obolek, a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak, pozdá, že to není štěstí, ale...

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryje evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8x denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románů Kouzelný vrch a Doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti

0: Ti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a kterým nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
1: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Open Air Festival, největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června se na kroměřížském výstavišti můžete těšit na rockové legendy, jako jsou Tip Top Q, Premiér, Metalinda nebo Hoveda SK. Vstupenky pouze online na www.výstavištěkroměříž.cz. Čím dříve koupíš, tím více ušetříš. Akci podporuje Zlínský kraj, Montkovo výrobce hal, Homer Stav, stavební firma, M-Service, prodejce aut Citroen a Dongfeng. A na akci poteče proudem Krušovický bohém. Největší zábava na Moravě. V sobotu 27. června na kroměřížském výstavišti. Více na www.radiokroměříž.cz.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: Info Express Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryjí evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8krát denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Francouzská riviéra zase po roce ožila přítomností nejzářivějších hvězd domácí i zahraniční filmové scény. Festival v Cannes už stačil přivítat očekávané novinky Jamese Greye a také polského mistra Pavla Pavlikovského. Jehož nadšeně recenzovaný Fatherland o poválečné německé tour spisovatele Thomase Manna a jeho dcery Eriky debituje v první němé ukázce. Po dlouhých 8 letech přichází po snímcích Ida a studená válka neoficiální závěr Pavlikovského poválečné trilogie. Fatherland, který si po premiéře vysloužil 6-minutové ovace, nás zavádí do Německa v roce 1949. Nobelovou cenou oceněný spisovatel Thomas Mann, který po Hitlerově nástupu k moci v roce 1933 opustil rodící se říši, se poprvé od konce války vrací do své vlasti, aby převzal Goethovu cenu. V doprovodu oddané dcery Eriky se autorovi románu Kouzelný vrch a doktor Faustus dostává srdečného přivítání, ale také opovržení. Osobní i historické bolesti postav se stroze promítají do minimalistického a elegantního obrazu, jímž Pavlikovsky prosnul a který nechává hovořit své opět výjimečné herce. Fatherland tak jistě bude raným Oscarovým kandidátem, který se obrací k zásadním, niterním i geopolitickým otázkám v době, kdy je dnešní generace nemůže nadále ignorovat.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Switch up. Switch up. I just can't. Switch up.

nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše.

suchý. Až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý. Až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. V Modré otevřeli nové parkoviště pro turisty i poutníky a Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Město pořídilo dobrovolným hasičům ze Zlámanky automobil. Dobrovolní hasiči v kroměřížské místní části Zlámanka mají nové služební vozidlo. Město pro ně pořídilo automobil Mercedes-Benz Sprinter za téměř 380 tisíc korun. Vůz je upravený pro potřeby hasičů a vybavený výstražnými majáky. Podle vedení města má nové auto pomoci hlavně při zásazích a zlepšit zázemí dobrovolných hasičů v místní části.
0: Uherskohradišťsko.
1: V Modré na Uherskohradišťsku otevřeli nové záchytné parkoviště se stovkou míst pro auta a 6 stáními pro autobusy. Sloužit bude hlavně návštěvníkům Archeoskanzenu, areálu Živá voda nebo poutníkům mířícím na Velehrad. Výstavba vyšla na více než 16 milionů korun a většinu nákladů pokryl Zlínský kraj. Podle vedení kraje má nové parkoviště zlepšit dopravu i komfort turistů během hlavní sezóny.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj schválil další investice do škol za více než 33 milionů korun. Peníze zamíří například do modernizace kotelen, oprav učeben nebo nového vybavení škol napříč regionem. Významná investice čeká také veterinární školu v Kroměříži, kde kraj plánuje rekonstrukci technického zázemí domova mládeže za více než 10 milionů korun. Nové klimatizace a moderní laboratoř vzniknou také ve škole v Uherském Hradišti.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Berani Zlín oznámili první posilu pro novou sezónu, a to útočníka Jakuba Doktora, který přichází z Olomouce a ve Zlíně už dříve působil. V klubu naopak končí zkušený Tomáš Rachůnek, zatímco kapitán Petr Holík pokračuje.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: K poslechu vás vítá Rádio Kroměříž. Následuje další díl seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Velké starověké civilizace zanechaly kulturní a technologické dědictví, které dodnes ovlivňuje naši společnost. Od Egypta po Mezopotamii tyto společnosti rozvíjely politické, náboženské a ekonomické systémy, které položily základy moderního světa. Mezopotamie je kolébkou civilizace. Vynález klínového písma umožnil správu a záznamy obchodních transakcí, stejně jako tvorbu literatury, například slavný epos o Gilgamešovi. Egyptská civilizace je proslula svými úspěchy v architektuře, umění a psaní. Hieroglyfické písmo, jedno z nejstarších na světě, umožňovalo dokumentaci historie a správy státu. Civilizace v údolí řeky Indu zkvétala mezi léty 2600 až 1900 před naším letopočtem. Město jako Harappa a Mohenjo-Daro vykazují vysokou míru urbanistického plánování s rovnými ulicemi a pokročilými odvodňovacími systémy. Ekonomika byla založena na zemědělství, obchodu a řemeslech.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Ze zpráv Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. V Ostrožské Nové Vsi si můžete dnes vyzkoušet práci televizních moderátorů a ve Zlíně bojovali atleti o ligové body.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž. Kroměřížsko.
1: Psychiatrická nemocnice v Kroměříži staví nový pavilon akutní psychiatrické péče. Bude v něm 115 lůžek, z toho 25 pro děti a dorost. Náklady činí 768 milionů korun. Část z nich pokryjí evropské a státní dotace. Moderní zázemí pro pacienty i zdravotníky přinese vyšší dostupnost akutní psychiatrické péče ve Zlínském kraji.
0: Uherskohradišťko.
1: V Ostrožské Nové Vsi se dnes od 17 hodin uskuteční interaktivní program Regiony jedou. Návštěvníci si budou moci vyzkoušet moderování počasí, práci před kamerou nebo nahlédnout do televizního přenosného vozu. Připraven bude také AZ kvíz pro děti i dospělé. Akce je určena pro všechny generace a vstup je zdarma.
0: Zlínsko.
1: Cestování mezi Zlínským a Trenčínským krajem má být v budoucnu jednodušší. Oba regiony připravují propojení veřejné dopravy tak, aby cestující mohli využívat navazující spoje a v budoucnu třeba i jednu společnou jízdenku. Už od 1. června vyjede nová autobusová linka ze Strání do Nového Města nad Váhom. Spoj bude jezdit 8x denně v obou směrech, a to i o víkendech a svátcích.
0: Rádio Kroměříž Sport.
1: Stadion mládeže ve Zlíně hostil v neděli 31. května druhé kolo druhé atletické ligy mužů a žen. Do závodu nastoupili týmy z Moravy i Slovenska a bojovalo se o důležité body do průběžného pořadí soutěže. Atletický víkend ve Zlíně navíc doprovázela rekordní účast běžců na festivalovém půlmaratonu, takže město patřilo sportu po celý víkend.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: but you're just a boy.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.

Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.